0: Lidom je bielek na 6. Srbski ludo ansambl přeprošuje hižo nekotre leta na vosebite večore a to na večorni koncertaj do Smochčanského kubvanišča. Leca z tejto srbske noce Simon Hiduška je na jednej ze svojnych probov pobyl a za nas raz do programa posłuchal.
1: Crescendo. Hudžba krótko a svodko.
2: Za profesionelne dživadło, kiž so pravidłownie ze serbskej kulturu na šelakore vašne zabiera, je drje Češko, program na noj stajč, kiž serbsku kulturu nekakve je cywej širokosti odvyščuje. Ansambloce pak su so za puč rozsudžili, kiž poslužuje so cywej palety serbske klasiske hudžby, a su tak pisane program spřihotovali. Tak zaklinča za publikum dženca a juce večer napřikvat znate ludowe spiewy, kiž so we bule neznatý interpretácii predstaja. Ale tyž cele klasisce zanesene ludowe vašnia.

0: Anna Buschestich.
1: Serbski Rozvoz. Povješće. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Wokličanski wersnenosta Clemens Poldrak je na čarovšim posjeđenju tamniše gmenske rade vozivio, zo su silne dešče v juliju na tvarnišću šule vulke škode zavinili. Pinca bu přepfavena a vosebje na tepenju nasta vulka škoda. Dokelš nije tute hišče přizamknjene, ne ođi so one za sušenje vuživač. Trochovana škoda přes vodu vučini nječe 350 tisac euro. Nietko čaka gmena na posudke zavesčanje. Pšiušem pak planuane dživa dale bi a čara so naroki za dalše tvarske napravy přepodachu. Za dzieci, kotre špundu klitu do zakładnije šule, sú so strôdniske přepytovania zahajili. O tym informuje strôdniski zárad Budeska Vokreza. Mnoze starši sú k tomu písmo dostali z prostu termín online knihovač. Možnosť, že by serbsce rečaca lekarka predšulske dzieci přepytovala, nie v obste. Kajž Vokres na naprašovanie zdeli, tež serbsko rečnú asistencnú pomocnicu za rečnú podpieru nimaja. Vokres môžeše podlejším upisaniu krotkodobne nazvať zoni tu lekarku za strotniske přepytovania přistajč, s tym je zakonce předpisane a daumotne šulske přijímanske přepytovanie zaručene, reka ze stron zárada. Ludové nakladnictvo Domovina převedže tež lica zasa svoj projekt Naša serbska knia. Po nětkejžo 5 publikáciách ze šelakorých serbských šulů má v příhodných měsacách knia z Džehaty Majlitnikomaj serbského gymnázia Budeši nastač. Kajž LND z Džili, Holce a Holce Tunras pod tému čas svoju kreativnu žijuku na polu literatúru vúspytaja. Nimo to převodžuja proces nastača knii přes nađovanie ilustráciu a vôtovanie hačke čišče. Dženca dopodnia so kooperacijski projekt mjez LND a gymnázium v audikuvanišča v Budešine záji, čemuž sleduja prinje dživaničky zapisanie. Za dojezdžovarium mjez Drežďanami, Lipskom a Vúžicu so od kletuša regionálne vopkat polepši. Tak mienovaná elektrosič Hornie Vobjo so od decembra od DB Regio vopospodária. Zrečenie předvidži, so miestrujem za zvisky z Drežďan do Vojarec a Kočebusa väčšie čáry jezdža. Na silne vúživanie čáry mjez Drežďanami a Lipskom maja přichodne dvúposkodové čáry z viac miestnami jezdžič, zmia tiež přidatný vagón za kolesovarium. Kajše DB Regius Gili. Za turnier v mnohostronskim Michanju z počátky septembra v Horkách je so telko Ichario a konju přizivivo kajšižo dôjacnic. Kajše z Gili předsedka konjaceho dôstva při kloštorskej vodže Sandra Berntova chce v prúvanju klasy L nimale 30 športovcu štartovač. Je to runačasné hodnočenie za sakske mištostva mladých Ichario UJ na 20. Vo titul vojuja miestrujm Marlene Matikec, Juri Bobka a Franciska Bobkec. Zveselac Sietisch, tak reka stoarstva, so je so tojšto ichario ze susanich toarstvu. Skulova nesvačidva kamenca a počnice přizivivo. Doromade liči zaradova ze viacač 400 startami. A to one bichu, naše povestče, kiš namakače tež na naši internetuje stronje, a v naši namotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slibro pokaza 17 stopňov, vúľadame jasné nebio, tak spočatne tiež vostanie v bivu poponia so potom mročile přidruža, s blakami ma so pohony v Užice dešťovač a žive slibro te zalize dženca na maximálne 26 stopňov.
3: Buče sú svobodné, dobrú jezbu do džencnišieho piatka, 4 minčiny, bo na po 6.
1: Serbský rozvoz.

0: Pitchmenčinu do šestřech.
1: Nábožné slovo.
0: Mađanca Juri Tomak z Nebečic.
2: V dječace knize Pipi Langstrumpf spera znate je spisovačelki Astrid Lindgren namaka štěvovacu sadu. Kak krásne doby v nebesach byč, tež one již od vonka zekerejane vupadaja. Sem o tem již husto rozmyslovou, dokež jako hobijový fotograf vím, že ledo ma nešto bolje fotogene hač nebesa. Když je Bo nam již od vonka zekerejane nebesa stvoril, kak krásne budu one za nas potom hakle od nutska. Kak pak přihotujme se na věčnost? Je nám to vonkovne, kaj ščilne dere meče, peneze abo kariera vážniše, hač dušine vusmirene na Boha? Sme po Boži kazni ljubi svoje bližšeho, kaj sebe samo tež vopravdže živi? Kujže z nas ma nađiv zotraje jeho živene z najmenša 80 let, a za nimo proca a potu tež kus kradošče a z Boža doživi? Tala šojedne, kak stari sme, nihtu z nas neve, što juce buđe. Mili so modlička iš Mojzes v 90. psalme. Vuč nas naše dne ličič, so bychme mudrošt v utrobe naišli. Prošme tu iš Boha, so by nas tak přeživene ved, so bychme čas, kotež nam zbiva, mudre vužili, přete s kuždym dňom sme dale a bliže k večnosti. Neveme dre dokvadne, što nas po smerči očakuje. Najvažnejšie pak, što iš dobili vo nebesach vedžeč je, nebesa sú živene s Bohom a v tým mieli so hižo na zemi zvučovač.
0: Dobrá Juri Čornák ze Snebečic v nedoku a zamovitosti tam nižšie je v osade. 4 menšine do 6.

0: Zemské službě zcela tak zahoria.
1: Hej, voda je jedna jara zhromadnost. S ľudími, ktorí jeden hevák, nima činč, jenoš i vobore, a to celé jedno tu rede činí. Nima toho, že jeden ľuďom pomejo, to je jasné.
0: A čenca júce vo svičat tam v Bušecach 150. jubilej. A to jednoch z tých najstarších voňových voborov celého budeského okresa. O tom svičite tu bola nás viacej v srbským rozvosu za 20 minčinov.

0: Spuste de Mincine Donna po sedmiš.
1: Policija zđi. Včera ráno sme vám ve vopkadných pokývach o tom povedali, že je púč mies Nuknicu a Lénom zašľahane. Tam je včera ráno bus do Rebe zaju. Kajšie zdieli policia, by bota na púču a šofér zúbi kontrolu. Nechtu pak so nezraní a bus doberchu fachoce z Rebe vúčanč. V Budešine sú paduši v noci na sredu spýtali so do dôľového mobíla zadobyč, to pak so im neporadí, přiúšim na parachu škodu 12 000 €. V Malom Jelkove sú sa paduši do parkovaca auta na vojoruske droze zadobili z auta pokradnichu 100 €, potom spýtachu neznačí so do imbisa zadobyč, to pak so im neporadí, škoda tam pak učinia 500 €.

0: Srpski rozvoz. Pojeste. V studiu Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Wokelčanski wjesnanosta Klemens Poldrak je na čarovšim posedjenju tamniše gmenske rade vozevil, zo su silne dešče v juliju na tvarnišču šule vulke škode zavinili. Pinca bu přepvovena a vosebe na tepenu nasta vulka škoda. Dokelš nije tute hišče přizamknjene, njeoči sa one za sušenje vuživač. Trochovana škoda přes vodu učini nječe 350 tisac euro. Njetko čaka gmena na posudke zavestčanje. Pjušim pak planovane dživa dale bež a čera se nadavki za dalše tvarske napravy přepodachu. Za dzieci, kotre špundu klitu do zakładnej šule, sú so strôdniske přepytovania zahajili. O tym informuje strôdniski zarad Budeského okresa. Mnozy starší sú k tomu písmu dostali z prostu termín online knihovač. Možnosť, zoby serbsce rečaca lekarka před šulske dzieci přepytovala, nie v obste, kajž okres na naprašovanie zdzieli. Tež serbskoryčnú asistencnú pomocnicu za ryčnú podpieru nimaja. W okres możeše pod lešim upisaniu kotkodomnie nazonitu lekarku za strudniske przepytowania przystajć, z tym je zakonce przedpisane a darmotne šulske przyjimanske przepytowanie zaručene, rieka ze stron zarada. Ludowe nakładnictwo Domovina przewiedzie tež lica zase svoj projekt Naša serbska knija. Po nietkýžo 5 publikáciach ze šelakorych serbskich šulov ma ve přichodných mesacach knija z 9. letnikom aj serbsko gymnázia Budešin nastač. Kajž LND z Džili, Holce a Hulce Dunras pod tému Čas svoju kreatívnu živku na polu literatúru vúspytaja. Nimo to przewodzuje proces nastača knii przez nadživanie ilustrácio a uotovanie hač kečiš. Dženca dopunia so kooperacijski projekt mies LND a gymnázium v auli Kubvaniščča v Budešine zahají, čemuž sleduja prinje dživaničky zapisanie. Za dojezdžovariu mies Drežďanami, Lipskom a Vúžicu so od klituša regionálne vopkat polepší. Tak mienovaná elektrosyč Hornie Wobjo sa od decembra od DB Regio vopospodária. Zrečenie předvidí, zo miestrujem za zvisky z Drežďan do Vojorec a Kočebusa väčšie čáry jezdža. Na silne vúžívanie čáry mies Drežďanami a Lipskom maja přichodne dvúposkoduje čáry s viacej miestnami jezdžič, zmeja tiež přidatný vagón za kolesovariu, kajž DB Regio zdžili. Za turnier v mnohostronskim Michaniu z počátka septembra v Horkách je so telko jicharjok a konio přizivivo, kajž jižo doho viace nic. Kajž je zdžili předsedka konjaca tovarstva při kloštorskej vodže Sandra Berntova, chce v prúvaniu klasy L nimale cice či športovcov štartovač. Je to runačasne hodnačenie za sakske mištostva mladých jicharjov U21. Vo titul vojuja miestrujm Marlene Matikec, Juri Bobka a Franciska Bobkec. Zveselace je tež, tak rika z tovarstva, so je so tožto jechario ze susodných tovarstvu. Skulova, nesvačidva, kamenca a počnice přizivivo. Doromade liči zaradova ze viacač 400 štartami. A to one bychu, naše povestče, ki su si do cíla dobieželi, namakače dale na internetu i strone a v našej dámodnej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Słońce te so renie na nas tu smiewa w Budyżinie, uladamy jasne niebio. Najpierw raz tak wostanie, tuż to słońce, hakle takie odszipunia, so też mroczyle przydruża, potem może so też podeszczować samo niewytra, su możne. Dżęca przy maksymalnie 26 stopniach.
2: Matija, dym se na pomo w obrocicu, może tam też wonladać tak renie, kajż ty hiżo doskadza, co so słończka smiesz a ladasz. Keď bu prošu mies novým miestom a mulkecami, tam je so rúne nezbožo stavo, tam sú ešte hačenia k tomu, so přidružili potom tam nadro ze keď bu prošu mies novým miestom a mulkecami.
0: Serbský rozvoz.
2: Štyri menšiny po napo sedmich.

0: Gosto da mentir na boa força, que mexe. Despela nas dela na sirena, juri, na tosse de chetza mislo, dai vos bojos, os nicho vulce, nestanje, nicho rosnos, na mentira lhes dobia, vohnjobi, vovonice, pomacho, zaveste teixo, vaše gmenje, runje, tak je. Tutun tijen, tutun kunstijen, ja pak, nech so prošu, nidje napšikvat Nepali, vosebe nic voko o Bušic, Buščanska vohnjova vobora, vosrivići minuci svoj 150. jubilej. Beno Bilk je voboru zaše pjatk vopi. A nitko poskajče raz, što je vun tam runje v tutem času doživio.
1: Andrej Macala je jeden ze styh, znamenša ta vokovo bošit, přece zase zvyšiš, kotruž se kužda vonjiva vobora pšeje. Jako 16-letne je vun ve vobore započal, potom by tojšto let je druhý muž a vod 2016 nitko je navoda. Šef na 27 aktivnimi vobornikami. A oni sú tiež hodži na to, što ješ z tej pola nich v depoje, 4 leta staré LF Jessac. Zavšem, što ješ také auto treba, tank s 2,5 tisíc litrami vody, mobilný vodomietak, špeciálny set za vojen v lesu a tak dále. To, čo oni juce poponujú na svojim svedženiu v ústaje. A rune, ako mi Andrej ešte poveda, so pola nich v oblito jenož tak okolo 5 razu sirena vuje... Pjatk popolnú štyrioch, kdež kojde ižo na konc týdžena myslí. Andri, vostaj mi sreč sáde stejo. Skočí k kamore a ižo zjedže von do draste vonjovoch vobovníku. Ani žane dvě menšne požišo, další kamarádojo na kolesu a v auče přísmala. Vopravdže, oni přísmala. Kolove a črije dele a nuc to škytne je draste. Dža so soba pali, so jeden praša. Jeho sobokamarád Markus Bjarš hľada na monitor na stene.
2: Ja neviem, nekde, ja. Mittelbrand, Waldbrand, Puschwitz am Puschwitzer Park.
1: Aha, polo na krome sy von tam čita. Andrej Macala už na miestem auto štartuje, a ve biehu, ja neviem, dvejo abo cioch menšin, sú iža dževečo ďalší prijeli. Potom skoča príni do auta a v žádem jeničky nie dotal pomalu bežal. Rune ešte dvaj ďalšie bokovo rožka přísmali taj, tohle auto už ovo tiedže.
3: Toto nikto ovo bere, zase ja co môže šiť, to sa rúka, hej, ja sa nikto lezo tu a čo pojedím los.
1: Tunraz však je puč krutky, při puču do vietrova, sa šťerny ščopali. Vojn je jenoš 600 metrov před príni leženosti Bošic. Na tamnej strane stia nimale v metr vysoké pomene až na 30 metrov před rčerec za vodou. Bosčanci kamarádojo započne prskač a dáš na týž ďalšie vobore přijedu. Jako prýny tejze z vúha a nesvačidva. Na koncu bude ich na polu 5 voborov. Z vodu, motekami a vopačemi kontra pomeniam. Sreč pola stej vulky štom. Vokovo neho sú bošičinio reča stvorili a maja netko toustu hadžicu na rameniach. Cele prytku je Roman Mark, kýž je tež ižo cia cicilet podľa, a kýž netko do vohyňa prska.
4: Ja som dneca tu viednik do nadbehovanskej skupine, ktorýž je tu vodu da čečeč.
1: Šta sa dokvene pali?
4: Je nevočná te polo, ktorýž je tu nidže vojen dostal.
1: Vokúvo pečich pokazuje termometr ešte cia cici stupňu. Pod toustej drastu v oborníku Juška jenož tak beží. A tohle voní svoju čestnohamskú službu rádečinia. V núznych pánach kaž zaš v piatk a tež pri tajkých svedženiach kaž dženca a judce, kdež spomínaja v Bošicach na jubilej 150 let svoje vonjevoje vobory. S čímž ma tuta mała gmina samo jednu z najstarších vonjevoch voborov zcyva v budyskym okresu.
0: A tak chceme tež gratulovať 150 let vonjeva vobora Bošice Benobiek. Je rozprávjau cimenčine do cibidlky na sedom.

Zabše prošuje serbske evangelske towarstvo a mačiec vojba šitkých serbo na vosebite litne pučovanie a serbský svedin, potom sem vam hižo pred hodžinu povedala, ale načo smeče so tam sceva potom tež veselič, když so dvimaj po připodňu dvimaj tam na javokec mačiec statoku v Rubečicach zetkače. Najprede trebače samo sovie tež pravú adresu, to je Čichorečanska droha číslo 60, vodajče 16, potom dobiče to do vašeho navia zapodač. Tam chceča potom započeč se spučovaniom. Se spučovaniom je start, potom je tiež kofé, přizamknie so v 17 hodinách serbska ekumenická nutanosť s dekanom Vítom Ščapanom a superintendentom serbským Kristofom Romelom z Hodžia. A po příšení stúčce poľadáme na ďalšie pokyby do konca týdženia a dženznýšieho dňa. Tož to so všako stáva.

Kramičanská bošť, vo dženskýšo vás víta na fišukovec auta Amelone. Dženca je tak menované vúčave kamincu svičenského čaha a potom môžete dujarský koncert doživiť kamins dujario, sú si zase vúľký dujarský orkestr ze Skolina přeprosili. No aj to je hižo vúľká tradícia, ktorú už môžete tam na toho ščú doživiť. Loni to biezno potom trochu zimnýšo večo. Dženca si myslú za to punže, kde si tam nohajm kus duši pjezlikštini, če tam možete potom kovasku zjesť a tiež pivko vupič a na dujasku kučbu svuchač. No a necháme júce tiež raz so dopomnič na kamensku bošť, júce na soboče. Stano môžete a chcete si to dženca přes cíve džin přemyslič, što ste tam šitko tižo doživili. Ja si myslím tam neko trošku li stavizničku znoseme. Nesva čidvo, vítam, a to dženca na Smoloriove džin, tam ste od popudnia cioch prošení, vy zjedete so tam blízko viesneje kočmy, nedaloko Kirchova, a potom punže napríklad tiež do rodového parka, a potom od navečora pečich v knestvovým hostčincu so zetkače, kde a tiež na biesadu. Jutze reka Power Serbia so zetkaja ve Nuknice. Přizuče so radlube přes Instagram pola serbsko-modžinského tovarstva Bauk. No a potom smiče so tiež veselič na svojbne svečin, a to nedželu. Ve Pančicach Kukovie vútrobne sče prošení do tak mienovanie komunikacijskeje arene. Písane program vás tam vočakuje, tež čilne dere meče, vo tute je postarane.

0: Znajo Rianne Blanche, Katun Verichni Hummus, Schießenskoho, Rosuosa, Daniela Hasitzbiwa. Nutzne Hauron, Nova Doba, Sis Milino Rocharetz, Stuisch, Spiwa Julia Jankowszyna, Rano Veauce. Ta stučka hodí so pše, co zaso do rania. Denis Rensel, posledná ria. Vosomíčinou posledným nech do rania přeje samský rozvoz z budeckého studia.
1: Myslach před vočom aj mám,

0: Srpski ľudový ansambl preprošuje hižo nekotre leta na vôsobite večerný koncert a to do Smochčanského kúpanišťa. Leca z tejto srpske noce Simon Hiduška je na jednej ze svojich probu pobyl a za nás raz do programa poslúchal.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
2: Za profesionelne dživadło, kiž so pravidłownie ze serbskej kulturu na šelakore vášne zabiera, je drie Češko, program na noj stajč, kiž serbsku kulturu nekakve jeje cöwej širokosti vodvyšťuje. Ansamblóce pak sú so za puč rozsudžili, kiž posvúžuje so cöweje palety serbske klasiske hučby, a sú tak písane program spřihotovali. Tak zaklinča za publikum dženca a juce večer napríklad znáte ľudové spievy, kiž so ve bule neznatý interpretácii predstaja. Ale tiež celé klasisce zaniesené ľudové vášnia.

Se do menšino, dovo se mi je nekotre vece mili so prede dočasne hižo pripovedžič, zomoli organizatorojo organizovač. Menujce, srpska dekanatna močina chce tež leca zaso, no je so na vulet podač. To dreje je išče kusk kvile po terminje, planovane je to 13. septembra, no hojto je nimale mesac, ale zomoli organizatorojo šitko deres přijotovač a vedželi tež kelko ľudí modostných so tam vobdžili. Prošu, hač do pondžele 24. augusta so prošu online přizjevič. Zbieraja so tež 25 euro popfatka. No hej, tuž ľubí zájemce 24. august je deadline, je lichceče ze srbskej dekanátnej močinu. Potom so napučovanie podač napšikvat na čomikovanie po sprebi. Več menšinou do 8.

0: Polícia z G.
1: Zajšvekon stedženja su paduši z Tvarnišća na A4. Mie s Kodostorfom a nida Zajfa s Dorfom Tvarsku mašinu pokradnili a tešišće Tvarski grad. Škoda učinja vjacače 10-40 euro. V malom Vjelkove su so paduši do parkovaca auta na vojrovske droze zadobili a z auta pokradnichu baru beneze 100 euro nekak a potem spytahu neznači so do imbesa zadobič. Dopak so im neporadži, škoda tam pak učinja 500 euro. V Budyšinje su paduši v noci na sredu spytali so do dolového mobila zadobič, to so im neporadži přiušim na parachu škodu 12-30 euro. A včera rano, to sme vám v obkadných pokyvach o tom povedali, so je puč mies Nuknicu a Lénom zašlahane, tam je včera menujce bústory bez zaju, a kaž žili policia by boto na puču a šofér zúbi kontrolu nad jezdžidom, nichtu pak so nezrani a bus dobachu fachovce zrebe učanč.

0: Die Schnitte, wo Honjova, Wobora, Lippe Sirena, wo je neu, das so potom decke Maue, Nutzkone, Strojele, Jetta, Jesonisto, Stau, Dokal, Dobia, wo Honjovi, Wobornice, Wobornitki, Won. Potom heißt so Nadjiam, Sonne, Jesonicho, Zweho, Stau, Nadjiom, Jeso, Tutun, Kunstigenia, Weboschitzach, Nicho, Niestanie, Boschanska, wo Honjova, Wobora, Minuze, Switchi, Swisto, Pedgesat, Jubilee. Bielk je woboru za šepjat kvopetau a netko poskajče a hodajče raz, što je při bjesadže tam so stavo.
1: Andrej Macala je jeden ze styrch, iz najmenša to voku vobošit, přece zase svišiš, kotrch se kožda vonjiva vobora pšeje. Jako 16-letne je von ve vobore započal, potom by to išto let je druhý muž a od 2016 netko je navoda. Šef nad 27 aktivnimi vobornikami. A oni sú tiež hodži na to, što ješ stejí poľa nich v depoje, 4 leta staré LF Jessač. Zevšim, što ješ také auto treba, tanks s 2,500 litrami vody, mobilne vodu mietak, špeciálne set za vojen v lesu a tak dále. To šo oni juce poponujú na svojim svedženiu v ústaje. A rune, ako mi Andrej ešte poveda, so poľa nich v oblito jenož tak okolo 5 razu sirena vuje. Jak popolu štyrioch, tež kožde ižo na konc tedžina myslí. Andri, vostaj mi sreč sáde stejo. Skočí k kamory a ižo zjedže von do draste vonjovoch vobovniku. Ani žane dvě menšne požišo, dalží kamarádojo na kolesu a v auče přismala. Vopravdže, voni přismala. Kolove a črije dele a nuc to škytnije draste. Ja so super pali, so jeden praša. Jeho sobokamarád Markus Bjarš hľada na monitor na stene.
2: Ja neviem, Nicke, ja. Mittelbrand, Waldbrand, Puschwitz am Puschwitzer Park.
1: Aha, Polo na Kromi Sylvund am Čita. Andrej Macala už na miestem auto štartuje, ale biehu, ja neviem, dvejo, aber cioch menšin, sú ižo dževečo ďalší prijeli. Potom skoča prini do auta a v žaden jeničky nie dotal pomalu bežal. Hune ešte dvaj ďalšie bokovo rožka přismali taj, tole auto už vod jedže.
3: Dote nik auro bere za srdcu rožka šiokci za srdce. Hej, ja sa nikad lezo tvoja čapa jedžim los.
1: Tunras šak je puč krutky, při puču do vietrova sa šťernišťo pali. Vojn je jenoš ešte 100 metrov před prini ležonosti Bošic. Na tamnej strane stia nimale v metoch vysoké pomene až na 30 metrov před rčerec závode. Bosčanci kamarádojo zabočne priskač a dáš na týž ďalšie vobore přijedu. Jako prýny týze z vúha a nesvačidva. Na koncu bude ich na polu 5 voborov. Z vodu, motekami a vopačemi kontra pomeniam. Sreč pola stej vulky štom. Vokovo neho sú bošičino reča stvorili a maja netko toustu hadžicu na rameniach. Celé prytku je Roman Mark, kýž je tež ižo cíjací let podľa a kýž netko do vohyňa prská.
4: Ja som dneca tu viednik do nadbehovanskej skupiny, ktorýž je tu vodu da čečeč.
1: Štá sa je dokvene pali?
4: Je nevočná te polo, ktorýž je tu níže vojen dostal.
1: Okolo pečich pokazuje termometr ešte cíjací cí stopňu. Pod toustej drastu v oborníku Juška jenož tak beží. A tola voni svoju čestnohamskú službu rade činia. V núznych pánach kaž zaš v piatk a tež pri tajkých svedženiach kaž dženca a judce, kdež spomínaja v Bošicach na jubilej 150 let svoje vonjevoje vobory. S čímž má tuta mała gmina samo jednu ze z najstarších vonjevoch voborov z cíva v budyskym okresu.
0: Tuž útrobnú gratuláciu do Bošic 150 let vonjova vobora tam vysi. Cimienčine do civiliky na dževeč.

0: Bitch Minchino Dodge Vecic.
1: Nabožne Svoa.
0: Magenta Juri Čornak z Nebelčic.
2: Vžiča ceknize Pippi Langstrumpf spera znate je spisovačelki Astrid Lindgren namaka štirovacu sadu. Kak krásne doby v nebesach byč, tež vone hiže od vonka dekeriane vupadaja. Sem o tem hiže husto rozmyslovou, dokež jako hobijový fotograf vim, so je ledoma nešto bolje fotogene hač nebesa. Tež je bo nam hiže od vonka dekeriane nebesa stvoril, kak krásne budu vone za nas potom hakle od nutska. Kak pak přihotujme se na věčnost? Je nám to vonkovne, kaj ščilne dere meče, peneze abo kariéra vážniše, hač dušine vusmirene na Boha? Sme po Boži kázni ľubi svoje bližšieho, kaj sebe samo tež opravdže živi? Kujže z nás ma nadživ zotraje jeho živene z najmenša 80 let, a za nimo proca a potu tež kus kradošče a z Boža doživi. Tole všojedne, kak starý sme, nikto z nás nevie, što jutce bude. Mieli som modlička iš Mojzes v 90. psalme. Vuč nás naše dny ličič, so bychme múdrošť v útrobe našli. Prošme tu iš Boha, so by nás tak přeživene ved, so bychme čas, kotež nám zbyva, múdre vúžili, pšete s kúždym dňom sme dali a blíže k viečnosti. Nevieme dre dokvadne, što nás po smerči očakuje. Najvážnejšie pak, što iš dobili vo nebesach viedžeč je, nebesa sú živene s Bohom a v tým mieli so hižo na zemi zvučovač.
0: Dobrá Juri Čornak ze Snebečic, svena dokud zamovitosť či tam nižšie je v osade. Ja 4 menšiny do 9.

Specialist chargé concerta, kotereš joko vůžica, pod nabědováním lidíme žůrec Pukačově ugetovou. Zazněli jsou serské a druhé slověnské lidové zpívy. Na akordioně jo grava Karula Obšat, na violinoma Lubina Žůrec Pukačova a Jürgen Seifert, promezu a fujaru jo grau Jaroslav Pukač, a dudauku teke Kórová Vietnica Lubina Žůrec Pukačova. Sledujo nento dalšne žil koncerta. Zazniju kompozícia Jana Bulanka, Misa Zorabika, kompozícia Antona Brucknera, Ave Maria, kompozícia Roberta Remseja, Sleep Fleshly Birth, a morovský ludový spiv Beží Boda Beží po obšivaniu Jurija Vinaria. Spiva kór serského ludového ansambla pod vůmjovským navjedovaním Andreasa Papsta.

čo slyšali sobunaj praše koncerta s vokálnijo muziku přes stoliša, ktorýž je bil 17. septembra leta 2017 v Nemskej cerkvi v Rošebusu. Kor serskega ľudového ansambla z Budešina pred navedovaním Andreasa Pabsta a kor Úžica z Rošebusa pred navedovaním Lubiny Žurec Pukačovej je zde z gvozovej serske a mjazenarodne převážne slovenske tvorbe vokálnej muziky ze styrých dobu. Instrumentalisty sú byli při klavierie Sojong Kim, na violonoma Lubina Žurec Pukačova a Jürgen Seifert, na akordeonie Karola Obšat, dudavku také Lubina Žurec Pukačova a brumezu a fujevu Jaroslav Pukač. Technicky ste mieli nagrávanie na starosti Ralf Renzel a Ralf Lehmann z Rošebuského studia RBB, redakciu Jomeva Marion Štencelova.